Dala. Podaj mi, sestrička, svojeho luskáčka, nech si ja vykrojím červíčka z jablčka.

O nulách a jednotkách. Aj o tom bolo dnešné ranné zamyslenie z autorského pera Mareka Rojáka. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Pekné ráno vám prajeme o 6:37.